0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipoteka.hr.
1: Čipotéka.
2: Marketing Sievenovi Fema. 042-555-606.
3: Novo na 92.8.